Červen patří v Českém Krumlově slavnostem pětilisté růže. Je zbytečné o této akci vymýšlet další a další superlativy. Stačí jen otevřít oči a

0: říkala, jako bavili jsme se o našem autě, jo, a říkali jsme si, jak ho máme dlouho, a říkám tak 2 roky, a ono už to bylo skoro 5, takže on ten čas fakt strašně letí, tak doufám, že jsem to nepopletla, ale takhle nějak to bude.
1: Také jsme vlastně přišli na to před vaším koncertem, že se známe z pražského mediálního světa, alespoň od vidění.

ale kratičkej. On řekl, já teď hodně čtu. A já jsem měla říct, jo, co teď čtete? A on řekl, teď právě čtu Karla Máje Kapitál. A já jsem řekl,

0: se do Hořic podívat na busta, na tu atmosféru, která tam byla.
1: Já myslím, že jel na Český hrady, a myslím, že teď myslím, že bylo loni nebo předloni, jako, a byla tam u nás, vystupovala

0: posléze osiřela v mrazivé a provokující samotě vojenského prostoru, pak teprve pochopíme, jak silná je vůle přežít.
1: Už na první pohled je jasné, že za existencí tohoto místa se ukrývá velmi

0: přijet a jak jste se sem dostali s těma žralokama?
1: Hle, to je vlastně strašně jednoduchý, je tady dost velká základna potápěčů, kteří mě sem před 15 lety přitáhli, takže tady velice dlouho

0: že to nevím jak, to musela stát na hlavu.
1: Ne, to si myslím, jenom lednice.
2: Vycítíš, teď si představ, že vycítíš toho chlapa za sebou, teď, otevřeš oči,

vlastně inspirovali i tady detaily vlastně těch stropů původních historických, takže občas někdo přijde na nějaké kování se podívat na nějaké detaily, když si opravdu v tom historickém duchu chce.

0: Leště na zem.
1: Tak je to tak, docela ty holky to baví a jsou v tom takový ty brďo, no, já ty holky, já vždycky ze srandy mezi náma jenom říkám, že oni jsou takový jako

0: reportáž z toho předchozího, což se nám také usvědčilo a už je to očekávaný a uznávaný pořad. Věřím teda.
1: To vaše reportáže nás vždycky potěší, protože to je pro

rozsáhlá rekonstrukce zázemí a restaurace a místní oddíl, který se za toto vše zasloužil, bude pokračovat v dalším rozvoji areálu i v podzimních měsících.

vlastními kroužovými pohybami.

0: dělali jako někde vyhazovače z těchto těch sportů a dneska víceméně už to není, protože
1: tam je to asi na hraně konfliktu s tím zákonem, no, to je samozřejmě. No.
0: Takže říkám, doufám, že se někdo